Sapele sportovci, mírně po newyorském triumfu na pohraji tenisových výstřů postoupil Ivan Lendl v Detroitu do semifinále soutěže VTT dotované 250 000 dolarů, když porazil do Česky námahy Maďara Baláše Tarocího ve sestadách 6-2, 6-2, 6-2. Bojí o účast v závěrečném utkání.